ulje dalivaju u vodu, pa da opet plivadu. Kraul, pršno, lečno i delfina, pizda i materina. Radoica el Spensador i Luce Kobra bilježnik. Bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput.